0: Podamo čakam, reka tu ton titul, a v nejstče podamo čakali, mate je tu, a ste mi s dupkom na pošestčih.
1: Serbski rozvoz. Pojestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre, Rania. Nimale cite sa cvierivech z katolskich vosadov je na čero 60-koni ponželi znova do Rožanta putnikovavo. Radvorský vosadne fara Beno Jakubáš jako vône celebrant Božom šu svečio. Predoval je nebelčanský fara Michal Naukavo, mačeri Boži, Sviatej Marii, kotraž so šakove roženče vosebe čestčuje. Uotovali sú Božom šu komea a dujerio radvorské vosady. Putnikovanie sviatky ponželu do Rožanta je najväčšie serbske putnikovanie od leta 1990 v svieča vierivý kemše na putnické vúce. Na čarovším 30. dňu mynu v občelichu so znova viacero honio fužické myne. Tak doživichu hostčo ve krabatu mynie ve čornom komcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remeso. Podobne ve Niemcach a ve Barče, kdež možachu si v opetovario mynaj do runia od Nucka vobladač. Tež historický myn je s vúhom a kasovom naliči nešto z toho opetovario. Tam předavachu tež ve historické piece napiečený klip. Kasovský myn steje šáč do 1977 blízko Vietrova, do niž jún potom na hôrku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže biečara pod svoj nemský niečo 650 mynu otevrené. V Bokovách bie serbský ľudový ansambl sviatky zasa s hostčom ze svoj vôtovský nocu povestču. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teci nemožnosti je na cioch predstajniach pod hôvom nebiom dohromade 5-10 ľudí vidžavo, što ješe 10 viac hač loni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostnemaj dživadželníkomaj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 modostým a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by se družču drastu zvoblikalo, dalša by vúslikana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, ký švierivých miesobu zviazuje. Po kemšach zastupachu so firmovaní potom za zromane foto ve Tachanskym dvore. Miestne koparské mústvo z Nuje Vesky je čera 44. siatkune koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Nuje Vesčenio po celeniu jednatku přečivo Voklečana. Malé finále vo ceče miestno rozsúžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobieše so dvojce Přetonič, dokež bieštaj so rajarie z Rožanta a Nuje Vesky zranivoj. Nimo Vukovanského auto dobieše so tež helikopter zasadič. Vobe maj raja roma pak, že so derie. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na naše internetuje strone, a v našej damotnej app, kýž ríka MDR Savia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 13 stopňov, po honi vúžice vúľadáme modré nebio. Tak, čen sa tež ostane živé slibro te zalieze, po honi vúžice na temperatúre takhle mes 27 a 31 stopňami.
0: Našim koncu je najprv raz šitko poriadku, ale štúšce sa dženca ráno do Polskie podač, no hajtu treba trochu viac časa po 2 až 4 minúce. Tam pri prekoče do Polskie pola Ludwigstorfa, tam treba če 2 hodiny delie, aj to dobro, že traja na 9 kilometrov, so tam jestem vopkat kopi.
1: Serbský rozvoz.
0: Dosť časa vám tam po takým jelíci, čiže přes Ludwigstorf.

0: No a od Matija Čisvahoka, če runje hižo zonili, zo je se koparske mústvo znovuje vieski, včera 44. siatku na koparský turnier Piskecach udo bylo a tam na mieste nám ich jo oproče telko ľudí při tutej horcoče a sú tam krásne vedro vúžili, se kopancu obladali a se besadovali koho vokoho siatku a mne s nimi bytejš Zadkula Franz Richter tam jenuje sebe a vunia za čerovše Zadkula vúsovanie již raz zímal, kak je sa im poprom rávo.
1: Hej, čenca je so v Biskicach 44. koparský turnier na sjatkách přijet a to s 8 mústvami z Nové Vjesky, z Voklec, abo tež z Nebelčic a hej, kaj slyšíte, svedča Nové Vješčenia tu v pozadku hižo kytro jara, dokaj sú si moli pokál do Nové Vjesky hulvač. Přiminutko tu rajo z mústva Nové Vjesky, Milano, kak dašte ho to zdokonjeli do finála, šinč?
2: Hej, musel poprom přes

Včerajšo večeli zobu Nemčanski mün. Sedom na često a sedom v Polski so to vjene. Haj, co nic ve mužice, Polski tobie. Abo včera večeli, zo je jun 19.20. Münks Münk Max Verdin za jenož 900 rjuno kupil. Všetko tajke nešto zoniče na nemskim dňu mynu. Tunčun však odmie so kožde leto k sjatkam. Leca po takim ižo ci a cice teraz. Tak přeprošachu tiež včera za so vopsidžerio tutých historických, technických drohočinkov na vopyt do myna. Tiež horne vúšice miechu nekotre myny za zajmcu votoriny, mienstrujem napríklad v Čornom Kromcu, ve Velečinie a tiež v Nemcach. Zajmavostki kúho vokúho vúžiských mynov desme vám na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDR Serbia zastajli. Klikče sa tam raz nuc a potom zoniče tujšto. Miestrujem máme tam tiež vopšený přinožk kúho vokúho staviznou mynov v náranších končinách budeského vokresa. Tiež tuto namakáče našej app alebo na internetnej stronie.

0: Več menšinov do naposled Mihje.
1: Policija z Gili.
2: Blisko Dživina dojnče čara večer k nezbožu s ultralohkim letadvom. 67-letna pilotka je tam znuzna na polu přizemiva a so potom z mašinu přečisnila. Pilotka so při tem lohko zrani, kak vysoka škoda je, nie je tu kvilu išče jasne. V nemskih Pazlicach je 28-letne nedželu poponju na kolesu, aby z triju popuču bil, na ležunost, či je spytal dalše koleso pokranš, v obsedžo pak je je při tem miliju tuž je paduch čekno. Policija je jeho polžišove kamencu lepiva a kontrolovala, tri je přeco išče žane nemieša, ale 14 cm dlhý nož v zaku. Tohodla vumetuje jemu netko pospyt padustva z brunju. A v lesu při Kinechtskej holi v Vojerecach je so čera palivo na nedže 300 kvadratnych metrach. Voniva vobora je vojen sašova, kak by vun vúderiu hišče přepytuje. Policia pak radži, so při tukvilnem čopvem a suchim vedre v lesu po předpisach mieč žan votoren vojen, nic v lesu grilovač a nic s autom po suchých vúkach jezdič.

0: No, ja se myslu, zo su mnozo z was, dženca rano hižo na Jana Rehoria čakali a tu nie.
1: NDR Sachsen, serbski rozvoz. Sport.
2: Prinje Kopanske mústvo Sokova Ralbicorki stebe finálu ve okresnym pokalnym kole Zapadovúžiského Kopanského zjazka a raje nedželu 28. smážnika doma v Ralbicach přečivo Kopariam znašec Dobruše. V okres najvyššej ligistaj byštaj so sobotu a nedželu v semifinálu maj přesadživoj a kunčnú rú docpivoj. Za Ralbičanský Sokovo by to vosebite dobyče, dokež převedže so finále konci junia v Delanách před svojským publikumom. Najprede pak dobierše so cuk šeftrenaria Kristofa Gloksina sobotu pola post Germanie budešim přesadžič. Před 500 posta přiladovarimi by Niklas Schneider po pół hodziny navedovanie za hosti docpil, kotrež Felix Meissner cí menšine potem vúruna. Po ráte hodzinie pak Niklas Schneider z Noake 2-1 za Sokov trechí. V přidatnym rajnym času zapisa si potom Richard Schneider cí jeden na svoje rotové konto, tak zoby veselo pola 100 posta přiladovarkov a přiladovarjov z Delan kytro vulke. Druhý pofinále mes okresným ligistom z Bretniga Hosvalde a okresným vyšším ligistom z Našec Dobruše dobieše po bezrotovém 0-0 do celenia jednatkou kotrež hosčo z 10-9 dobychu. Zamoviči športové jednotky Piskice zariadovachu a vôtovachu nimo čerovšeho vulkého siatkovného kopanského turnira muži nedželu tiež ubeďovanie za kopanský dorost. V obdželivo by so 7 celkov starobnej klase Modžina E. Ravo je so po modusu kujžde přečivo kujždemu. Všitke partie navedovachu dorostovi sudnici.
3: Ja som Pius Čornák, ja súdžu za esetnú bečic. Dženca by to za mňa celú ľuchko, dokiaľ sú to emodine, a tež nie sú agresívne, kaž

0: Pralinuc, Miloša Kuriata, Sokol Rajbice Horky, Teodora Poldraka, S.J. Nebelčice a Dušana Liznaria od športového tovarstva Marijineje Vězdy.
1: Športové vůsledky dlouhého konca týdenia zimáše nám Jan Reho. 10 minčinov po napru 7, netko je 6 čočin 40, serbský rozvoz praje doberanie a dajču si snedajn svočič.
2: Ľudký sam človek, dlbí svoje, grimja niesť.

0: Postarama da kretro ti cvicu, da vune i višo, a djeli do te komšnove sami žano tehnikova. Sobu nešli su pa cvicu, kon mu da kretro ti staramo to da cvica di je pogu kon miko da kretro cvici.
1: A jeli maja v umjocu sami tehnikare za svetcu, potom ste v njim po boku a šo dokua vokuo organizuja svetcovi tehnikare, kajš Aleksandr Kral. V unbitiši že na všich možných jeviščach sveta popuču, a je tam tož to doživil.
0: Ja sem smil, da je so sa samo budeši, je no po nejo, co bolo rád, je samo jako sjava, ja ho ne veselačinu, a uak, teme tebe tu a upraju, bo koč popuču, a sem v Austrisie, to je spýta pôjl mu oporúču. Aj to by, ja vás myšlím, to by šun dobo sa pojde je stúvač, no aj nie je taký klopovo.
1: No, to nie je tak dere klopovo, so s tým spývom Dietora Bohlena. Tak s najmenša praje svetcovi technika Aleksandr Kral. Topak vizo za ne hodíš ríka, když je tak husto popúču, so doby veľa noce dživač a totiž vizo konc týdženia. Tohle to jenož ještě dusa dus činí, šako na něho doma tyž svojba a popravnu dživo čaká. Když nima ničo za hučbu a partijemi činič, ale skýry s mašinami za ratostvo. To je potom taký partivečo, najskýry tyž vítana odměna.

0: skupina Volbonos, če to bie našim programie, a 100 minutko 7 hodin cicoči na povosemich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Nimale 30 zvierivech z katolských vosadu je na čaraušej sviatkuni punžili znova do Ružanta Putnikovavo. Radvorský vosadný farar Beno Jakubáš je jako vône celebrant Božom šú svedčil. Pridoval je nebelčanský farar Michal Nauka vo mačeri Božej Sviatej Marii, kotraž so šakovo ruženče vo sebe čestčuje. Vuhotovali su Božom šú komea a dujorio radvorskej vosady. Putnikovanie sviatky punžilu do Ružanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta 1990. Svedča vyrivi kemše na putnické vúce. V Bolkovách bie serbský ľudový ansambl sviatky zasa s hoščom ze svojej bútovské nocu povesťu. Letušu zábavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teči nemožnosti je na cioch predstrejniach pod hohem nebiom dohromade 5000 ľudí vidžavo, što ješe 1000 viac hačloni. Ansambloce vústupichu s kórom, baletom, hostnými divadelníkom aj a štatistami. Na čarovším 30. dňu mňu vobdeliču sa znova viacero honio vúžiske mňu. Tak doživichu hostčo v krabatom mňu v čornom komcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remesva. Podobne v Nemcach a v Barče, kdež možachu si vopetovarjom mňu toho runia vodnucka vobladač. Tiež historický mňu mes vúom a kasom naliči nešto z toho vopetovarju. Tam předavachu tiež v historické piece napiečený klip. Kasovský mňu stiež hač do 1970. 77 blízko vietrova doniš jún potom na hôrku blízko kasu a nepřestajíchu. Šoromadže piečara pod svej nímskej niedže 650 minú votevrene. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dôrečnej Božím ši v Budešine 42 modostným a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 holcov by si družču drastu zvoblekalo, dalša by úslekana. Biskup riečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesovú zviazuje. A po kemšach zestupachu sa firmovani za zromanné fotu v Tachanskim dvorje. Viesne koparske mústvo z Novej Viesky je čera 44. sviatkovne koparske turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Novou Viesčinio po celinu jednatku přečivo Vorklečanam. Malé finále vo ceče miestno rozsudžichu Ruženčinio po celinu jednatku z C2 přečivo Sušečanam. Turnier čera v Pieskecach dobeše so dvojce přetonič, dokiž bieštaj so rajare z Ružanta a Novej Viesky zranivoj, nimo Vukovanskiju auto dobeše so tiež helikopter zasadi. Ale voľbe ma rajerome pak džeso derie. A to vone vechu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone rune takéž v našej námotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza miestem v Budešine 18 stopňov, po horní Vúžice poprom šužancám snúpada, modré nebio, tak džen sa tiež ostane, slunca došč zmejeme a žive slebro te zalieze na temperatúre miest 27 a 31 stopnimi.
0: Všetko poriadku na našich pučach a drohách. Přijú vám všim tuž dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.

0: Juhu, ja sem Ludka Kito, eksperta za vohakavstva a prizle. Ludka i Mato, Juro, hič bujtaj. Juhu! Krasne to džen, Ludkaj. Svunco dušu voreva. Niko tremočile po nebjučanu, a vonka letma vicignuje. Viste vuj što? Mi chce so pučovač, aber nie, ište lepe krosnovač.
1: Za krosnovanje trebaš vosebite črije, bojas a karabinore.
0: Noch zur nüdom zu wir sporte wo wopko zur busach zu jene strocho wie zu dodom der hat schna wutep da noch steischkach dundach
2: mam ideu willisu je noe krosnowanski park waterio noch zu wir sie doras noch von nicht auf bladach
0: oh hi alle sporte wird schrie se hische schitze wo bujeme sim tak chitne na krosnowanski park
2: so bitte mam sobu Zauši pade.
1: O, to pak tiež popriančky zábeč nesmeme. Ja še mám niečo na skváže. Dočakaj taj. Ja. Jo.
0: Nietko pak. Předaloko však do parka nie. O, ladaj taj. Kak vysoko sú poviaze mi s štomami přiviazali. A skody a mosty z drevěných deskou a kuluchou tam tež vysajá.
1: Oj. Mám strach před vysokošťu. Vosy bedeš se šo čumpa.
0: Ach, Mato, bojazlivco, nevidíš vystotné saky, kotre šuče vysajá, nemůže se z ceva ničo stať.
2: Kito má celé pravě. Ale, Ludkaj... Tajke mauke navuniki, kajš bych me trebali, tu nimaja. A tež, nevim, hat su vodstavki desko při ryblu a na mošče za naše krutke nožky myslene.
0: Potom natvarime si doma sami mały krosnovanski park me s kerkami.
1: Vulkotná ideja, Kito. Nedom so dođiva damoj. A Juro spasli nam skilpsu navuniki. Nic virno, Juro.
2: Oj, ale trochu kvíle trebam. A voj zaujšče tež s poujazami a deskami. Pojtaj, náš domjace ľudkuje park na nás čaká.

0: Na sjatkonišim koncu tydzenia šako je so dosć a nadosć športovou mjestrujem šako šče rúne vo tým hiža našich poviesčach svyšeli. Dalše športové vúsledky má netko za nás. Psovie Jan Reho.
1: NDR Sachsa, serbský rozvoz. Šport.
2: Prinje kopanske mústvo Sokova Ralbicov, ki ste v finálu v okresnym pokalnym kole zapadovúžiského kopanského zjazka a raje nedželu 28. smažníka doma v Ralbicach přečivo kopariam znašec Dobruše. V okres najvyššej ligistaj byštaj so sobotu a nedželu v semifinálu maj přesadživoj a kunčnú rúd odspivoj. Za Ralbičanský Sokovo by to vosebite dobyče, dokež převedže so finále konci junia v Delanách před svojským publikumom. Najprede pak dobieše so cuk šeftrenaria Kristofa Gloksina sobotu pola post Germanie budešim přesadžič. Před 500 posta přiladovarimi by Niklas Schneider po pol hodine navedovanie za hosti docpil, kotrež Felix Meissner cí menšine potem vúruna. Po ráte hodinie pak Niklas Schneider znova k 2-1 za Sokov trechí. V přidatnym rajnym času zapisa si potom Richard Schneider cí jeden na svoje rotové konto, tak zoby veselo pola 100 posta přiladovarkov a přiladovarjov z Delan kytro vulke. Druhý pofinále mes okresným ligistom z Bretniga Hosvalde a okresným vyšším ligistom z Našec Dobruše dobieše po bezrotovém 0-0 do celenia jednatkou kotrež hosčo z 10-9 dobychu. Zamoviči športové jednotky Piskice zariadovachu a uotovachu nimo čerovšeho vulkého sjatkovného kopanského turnira muži, nedželu tiež ubeđovanie za kopanský dorost. V obdželivo by so 7 celkov starobnej klase Modžina E. Ravo je so po modusu kujžde přečivo kujždemu. Všitke partije navedovachu dorostovi sudnici.
3: Ja som Pius Čornák, ja súdžu za esetnú bečic. Dženca by to za mňa celúko, doke sú to e modine, a tež nie sú agresívne, kaž C alebo B modine, a tohle by to hačne malke problémy s jednotlivými rajorami celúko.
4: Ja som Ludvík Jakubáš, a ja súdžu za športu jednotku Krušice, a dženca je mi hačne malke problémy s jednotlivcami jara lúko panu, ale tež sú so všetké rozasne šmoli.
5: Ja rekam Metod Paulik, ja sužim te za SJT Nebečice a za mebe to puchom te en jara fjane turnija, tukaj škaj sprejete i Modžina, te nini sem še tak nizkaj štuhujke.
2: Modžina E športoveje jednotki Krušice je turnijer dobiva. Na dalši maj podestne maj mestno maj Šivachu, Koparki a Kopario z Linovca a Ralbic. Jako najlepších rajerjov sjatkovného dorostového kopanského turnira vúzvolich v Piskecach Felixa Budaria SJ Krušice, Leona Heinzmana Bischheim Heslich, Marlo Valocha Linoc, Miloša Kuriata Sokov Ralbice Horky, Theodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od športového tovarstva Marijineje Vězdy.
0: To bych ju športové vúsledky sjatkovného konca tydženia s Janom Rehorjom. Česač menšinou. Po napočevičich je 8 hodin.

A za vašu veselú dušu mám tu naše pokyvy. Šulario Krabatovie základne šule Skulova, te dženca mi umietaja, a to v Kulovcu s programom. Štúž chce dečino potvierač a si to obľadač, dženca 10 do 11 pri meji v Kulovcu je štart. Nedo mám ďalší pokyv za Kulovskú končinu, Sachská krajná centrála za politické kubvanie přeprošuje na přednošk pod hesvom Doba desinformácie, jak algoritmy KI a kampanie politické mobilizovania zmenia. Dženca večer 7. Jakub Becovým v ústavie v Kulovie. Serbsce rentnario, škotovario, nech nezabudu, dženca vúraje so přichodne kovo serbského seniorového škota popodňu dvema i nesvačidle v tamnišim hostčincu. Ve Vajerecach skáčuje so dženca mieščanská ráda, a to popoludňu pečich na žurli novej radnice. V Malešecach je dženca večer posiedženie tamnišie gminské rady večer 7. tovarstvo v domie Malešecach. A ďalšia mieščanská ráda, a to Budeska, skáčuje so potom Jutce, a to popudňu pečich na radnické žurli na Nutsko-Nilavske. A ve Vázu tam môžete Jutce Kredarič, vaša pomocná živka, je mies popudňu cioch a večer šestčich v tamnejšej vyššej šuli prašaná.

0: HBB. Царский програм.
1: Goruza Vautora, jase nažiam a šmaša pône gvašk vede a boteja plavas. Viele píša devíza Anicka a viele máme teke prijet gžinca v serskom programe ojo Gregor Klim. Vítešo. Svědky jsou jeden věrašk ve cerkvinném kalendáři a svědské svědky jsou svěšili nám šarje cora ve Tureju a ve tam máme šake zašiště pedla. Vene je byla živá šarka, spisovašelka a já měla přešel nešetný živěnský běk. Před konačest 60 let jo se narožila Luisa Hoffmanová z Janšolc a z něj se žinca zabijeme. Myslím, že je také s naším svojským programem v RPB, že jen se věc obužil předný raz nové pozdne povyšové formát on air a přešám jako moderátora Kristina Matija lec vížeme ve pozdne televizi s našným do také sérské téme. Jo, vás je mám také pokazku ještě za vás na sérské blídoviče, tam žal ten raz vo speciete naše sérské rece a muziku mám za vás nalietnú muziku, jo, mám ještě Nališe, to skoro už zabitňujeme při takých temperaturách, nicka. To a věci žinca, redně až ta pedla.

0: Sora vedpodnia jose turienske cerkvi po tradiciji zase vedmiva serska sviečko na namša. Po muzikaliske pšavožovanie ste se starovej Ralf Šimenc na ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionie, liturgiske navidovanie vam jo fara na uminku Ingolf Kšenka i pistelu jo citova turienska serska ceptarka Vanessa Štigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu gotujom ši namše svetki to je ju, dokolaš fara Kšenka jo mej farabši konfirmaciju byl, a njento mam všetce zvisk, a v njom je pšaša, ho ešte raz sobu gotovaš.
0: Predkoval jo lektor Hartmut Leibner, a k tomu su zapletli krotke sceniske graše pod motom Živa veda.
2: No jo, my sme chceli pokazaš, co svitki ve znamenju, kaký uznam majú, co to je živá veda. A to sme chceli ilustrirovať s jedným biblickým grašim. To je tá scéna ved Evangelia Jána pri Jakubovej studni. To sme ve scéniskej graše předviedli a mienim až jose nám ráživo.
3: Veni su to rešterje cenili beja grani, veni su cenili jadne graše tuto leto, jo raz zase nieco novego, nieco hinakšego, svetkam. Jo, veni su to tekterje cenili, se vie.
0: Jo, gronio serdeski gymnasiast Gito Kosel. Za to nam šu su zase pšigetovali opjeno s vedbjegom dvojoricne, aby luži mogali šo rozmiješ lic rovnoš znaš nie umiju takterje serdeski, rovno pak ten pševošk za recne nejveci upominujúci žiel za priatkovanie su zabeli, tak Hartmut Leibner, to je veci vedne bylo také problém, ženské povedce priatkovania, jo venč va do kulaš, nie mogla nic rozmieš, ale přijduci raz, bože, na to myslíš, Koni Leibner. Jo, svetko na namša v Turiju, jo vaci vážne vieražk v cerkvinem leše dolnije v Užice, cora jo na ňu přichvata o skoro stržasča namšariu, mersu drugim z mesta, Jan Čojc, stežna Drenova, z Turija, samogo a z mesta.
4: Ja som si kše ogledaš jadnu serbsku namšu, ja som jadno jaden raz byl na jadnej katolskej namše v Grnej Užice, a to što je mea prijedna no jo, dolnoserska tak groniu dolnoserska evangelska namša no jo, co ja sa to žo vižel na bildkach a na videach a to je veľkým zajmne bylo a mi se to veľkým spodobalo to je pičku vece liche bylo a bližšej k kľužam
5: atmosféra tak popšom ako všetci jo, ale ja som žinca u vižova veľe veľe ľuži ktorýž nicom jac znala. A váci v tých druhých namšo všetci sú tie samské prišli. A žinca po mojom zášu veľa veci. A to sa mi vegan spodoba.
0: Po namšo jo vesada pon kazova na kafe píše s tykajncom. Jo a přitom sa skromadne skosili serské ľudové spíle. Přijduca serbsko-nemska namša ta buža južo viče zikat viju ve Lubinje v tamnej cerkvi Paula Gerharda ku gešpje jogo 356. smertnego dňa na vos na tom dňu spívaš buža lubinský ženské cekova.

0: Michaela Melzerova. Vice Buža Tomo 100 as 6 časet let, ako Josef Janšecach, Pipa Neuzach, Naroživa, Jadna Zasbužona Ženska, Luisa Hoffmanova, ako Nejmoče Žočo Budkaria, Hanna Scholz, Anna a Martina. Ja bova zeptarka a spisuva šelka, ale jo teke nieco celo vesebniko nadešva. Sebastian Elikowski Winkler, Josef Zaberaus, je živinim a statkovanim a vam nento obšaražio.
1: Luisa Hoffmanova je uknula na ceptarstvo, žijevala v Hešibuske diakonii a pežde ucela ve Frankobrože nad Odru. V 1802 a živišaset jo se ženila. Jeje manželský je bu historikar literatúry dr. Paul Hoffmann. Živišnaščo 117 su šegnuli do Barlinja. Pes mierši manželského jo živišnaščo 107 a stržašča udrogovala do Rio de Janeiro v Brazilskej. Zavina udrogovania jo byl Hoffmanovic syn, dr. Wolfgang Hoffmann, šéf dramaturg, režisér, docent a autor knigu, ak jo tam přebyval na emigrácii. Na pestark manželského jo zachopilo písaš artikle, ulicovania a novele. Ušej sociálnych témov javie se ved 1890 let serske téme. Luboš k tomu serskému jo jej zaštepila mama. Jo spisala dva neskere v tých variantách do tých miest neznaté Janšojské spiva, švajota ženská a švajota Maria. Přitom jo gledala na vesebnosti Janšojského dialekta. Obej jo přestajila do rymovanej nímskej versie a zapisala do notu. V 1806 a 96 stej se vezjavuje v týženiku Der Bär illustrierte Wochenzeitschrift für vaterländische Geschichte. V 1806 a 96 jo Rudolf Virche udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled ve serskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. V 1896 jo Rudolf Virche udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled ve serskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. Ušej toho se zabiera s pomerami miazy Serbami a Nimcami a pokazujú na tverenie nimských pasnikáriov, ketareš sú pecerali ze serskej mytologie, staviznu a pasnistva. Doktor Kristiana Pinjekova kroni ve jeje literárnem statkovaniu.
2: Vena Vilgin objektívne opisuje sersku literatúru a to jo mi fascinirovalo, dokoláž to také neokúže zora bystak ceniu, ako jo vena to ceniva. A kaž som se te kniglícky nento ešte raz ogledala, teka sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanách. A tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, azo populárno vedomnostne přednosky, ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria Stona, čo byla, a ten zešiuk, ja neviem, buši či toto zešiok, žošio venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo ricoma a vo literatúrie serbu písava. Venimske rice, ale venamateke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zajemne teke za žinca. A vena ako žinska, ako ceptarka a spisova šelka, daniš nuom biografiskem svoniku vena se nena spomnio, daniš ve tých kniglickách slavisten in Deutschland. Což jo škoda?
1: Luisa Hoffmanova jo miela zvisky ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnošto Muku a jo bola cvonk mačice serskeje. Jeje vesebná zaslužba jo vezjavenie serskeje basni Burský gelc z toho serského landu. Při přebieraniu svěžinskeje šulskeje brošúre z leta 1603 a 96 za pesvešenie Friedrich Gymnázium ve Frankobrože nad Odru jo miaze 12 basniemi prípadne nadešla toštu basen v kubinsko-bieskojském serském dialekte. Basin jo se vezjavila kync 19. stoleća ve casopisu Mačice serske a s tým uchovala to jednorazne znankstvo dolnoserskeje rice.
0: Sebastian Elikowski-Winkler je obšetsta jo Janšovarku Luizu Hoffmanovu a jeje vesebne nadeženie predkonat a 6 časet let jo se narživa a přitom jo se môj kolega ma miazo drugim zeperal na sleženia Meta Pernaka. Dr. Kristiana Pinjekova jo se ogroniva ku literárnemu statkovaniu Luize Hoffmanovie.

0: Mě všetně koncu, več čoho Ludvíko zpívá, máš to žočo plěsašo, zpívá jeho ten komane kor do Nesavského gymnázia.
1: RBB, Savský program. Savský program, koncert.
0: Jo, a to uštěvanie koncertové stojí celé pod znamením Nalieša. Jo, nemôžeme veriť, také žince, jo, už krádu šop, bo skoro čižasča krádu. Nalieše, ako žince, bužo neskerý ten nový normál, také šop v Nalieše, ale tá nalitná muzika, tak týnca žince veto, veľkým der je môj kolega Sebastian Jelikovský, vien klavie, že ve pšitúcich 6 a 26 minútach přes program. Viede veselá.

naše serske ludy v spivega obspivajo přirodu a tak ten celé leto, let zima, nalejše, lešajský čas, abo tak na zima. A svěrně toho nalejše, se blíže, chvališ Boga, vedro bude zase šopleše, chápia kvíš a tak příroda, rozkvíšo a také težky přijdu zase sled, kdo naše je rednije vůžické krajiny.

Kaž vece kdujo přespola a groblach ta veda přibera, pem přižova se nuva nažijajo. A ta nuva nažijajo južo tam v gumnach a zagrodkach se všechno blišči a kvišo, struski, cyrotki, krokuse, snegulki, pone gumna a gusene kvetki přijdu teke južo ze zemje. Rože južo ubijajo, jo, tom přižo nuva nažija a teke nuve myslinja do lužu. Ten zimski cas, ten dvojke vjacore su neto mimo, jo, a tom přižo nuva mec do luža. Kaž přiroda vel cušijo zase, teke ten luž byla zase vjasove.

0: To už nie mojo žincajšne nalietne muziku vôštevanie v Sebastiane Elikovske Winklera, ušťevanie jo z našho rozkvocovýko archíva z leta 2021 2006.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.
0: Kupka Wacholder, Matthias Kissling als Karl Zebold.

Z čo vy doživili lietosnú božensku noc povisču ve Belkovách, kaž jo, pon z čo vy sliedne raz ju doživili nentok svietkam, ved přídecego leta buža božensku noc v júniu, to ste znáte cenný veserský ľudovang sambel a bokovský amt, přecesto ja bolo k svietkam neviedro v júniu nažijajú se na lepšie obstojnosti. Lietosa pak sú pšavu gluku mieli, dokomade 4500 oglidari obšišvo, a nies čo by v mjaze nimi, biče svišešo pla nas ten report. Pons mojo kolegino Anju Kochec-Schwarzowiju. Ja som Gregor Klim, a žecum vam riedne feriovo, aber dobalo bežen, a riedno zbytno vartuchu.

0: Mješetne konco več čega Ludvigo spiva, maš to žočo plesašo, a spiva jeho ten komane kod od Nesavskega gimnazija.
1: RBB, Savski program. Savski program. Koncert.
0: Jo, a to uščevanje koncertove stoji celé pod znamením Naleša. Jo, nemožeme veriš, takega žinca jo južo gradu šop, vo skoro čižasča gradu. Naleše, ako žinca bužo neskri ten nový normál, také šop v Naleše, ale ta nalitná muzika, tak tínca žinca veto, veľkým der je môj kolega Sebastian Jelikovský vegin klaviežo ve pšitulcich 6 a 2 minútach přes program. Viede viasela.

Naše saske ljudi vyspiva, ga obspivajo přírodu a také ten celé, to celé leto, let zima, náleže, lešajský cas, abo také na zima. A svěrně toho náleže se blíže, chvališ Boga, vedro bude zase šopleše, chápia kvíš a také příroda, rozkvíšo a také težky přijdu zase sled, kto naše je rednije vůžeské krajiny.

A gaš ja nento sledk mislim, abo gaš ja se obmislim, co v našich ľudových spivach tak nekak se obspiva, me net domyslí pšižo jaskolická, švigalická, že máš svoje gniezdko. A to je také riedne, mive, kšasne ľudový spiv, ten, co mi už za čas šule, nauk,

kaž večšek dujo přespola a groblach ta veda přibera, pem přižo zase nuva nažijajo. A ta nuva nažijajo južo tam v gumnach a zagrodkach se všechno blišči a kvišo, struski, cyrotki, krokuse, snegulki, pone gumna a gusene kvetki přijdu teke južo ze zemje. Rože južo ubijajo, jo, tom přižo nuva nažija a teke nuve myslinja do lužu. Ten zimski cas, ten dvojke vjacore su neto mimo, jo, a tom přižo nuva mec do luža. Kaž přiroda vel cušijo zase, teke ten luž byla zase vjasove.

0: toho znieło jozinsajšne nalietne muziku vošťovanie v Sebastiane Alikoske Winklera, ušťovanie joz našho rozkvocovýho archíva z leta 2021 na 2006.
1: RBB, serský program, vaše téma, naša muzika.
0: Jakub Graver-Holder, Matthias Kiesling als Karl Zebold.

0: Sterne.
1: Něco nového dajú žince viaco v RBB televízii. Či biatele na žaseš, vidíš o nové povisčové uštívanie, jo musí kroni RBB styria dvažasča Bramborska a žince vidíme prejedné uštívanie, kenž moderírujo môj kolega Kristen Matej. Vítaj.
2: Hallo, vítaj.
1: A si ty už rozpožené, abo znemianené?
2: Som viegin znemirnione, dokolaž je to nové ustřevanie, studio v podstupim je nové za mňo. Búžeme tam napríklad za blidom sejžeš, to je nieco nového za mňo, a to je žinca viaco, jo, premiéra, a k tomu slúša znemirnenie.
1: RBB Styria 2, Žasča Bramborská, jo, povisčové ustřevanie, to kroni až budú povisči dňa, rolu graš, abo?
2: Tak to jo, šukno, což jo vážne bylo, což vážne jo planas v Bramborskej grajo rolu. Zespomíname nejnovšie povisči, co dajo nového v politice, v gospodárstvie, v kultúrie a v sporše.
1: A prosím, čo sa teke tomu serskému?
2: Jo, se nažijem, gaž bužo, se nieco starše, při nás ve Serbách bužo to teke rolu graže, to se myslím.
1: Přigledňame, žinca viaco prejedne nové personé povisčové uštěvanie RBB Styria 2 Žasča Bramborská s Kristianom Matiju. Žicem, viede úspěcha a viasela.
2: Učobný žik.

0: tom tyženju máte dvě dolnosaské literace Bostak a to 8.2. maja. Mina Wittkolz, Inge Tuštetova. Jima jo v tom tyženju naša rubrika Literatura tyženja věnovaná a žinca svišu šotož Inge Tuštetovu se spásňu na přebytku, kterouž jo ta Mina napisala.
1: Mina Wittkolz na přebytku. A naša luba starka, ta mjena na to karka, až ven přeci mokoco, kaž se neži stupijo. Ven gleda přes te gvašky a viži same z čašky na tom dvorje širokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a vena k njomu žejo, ty liciš kušte spjevcicko, ak nas čašče ši nerozčo. Dvor, dom a špisu vaše, te z čašky pak sud naše, a ne lic to ši pšav je tak, ka pento obroš naopak. Nint njaboga jo starka, a smerš jo zeva karka, za njej jo z čaška zarosva, a ven tek čove dosč nitma.

Sčo vy doživili letosnú božensku noc povisču ve Belkovách, kaž jo pon sčo vy sliedne raz ju doživili nentok svietkam. Ved přídecego leta buža božensku noc v juniu, to ste znáte cenný ve serský ľudu v ansambl a bokovský amt. Přecesto jo bolo k svietkam neviedro, v juniu nažijajú se na lepšie obstojnosti. Letos a pak sú pšau gluku mieli, dokomade 4500 oglidario všišvo, a nisčo by v miaze nimi, bitče svišišo pla nas ten report. Pons mojo kolegino Anju Kochec-Schwarzoviju, ja som Gregor Klim, a žicom vam riedne feriovo, aber dobalo bežen, a riedno zbytno vatoru.